0: Virtual Kum. Antuch Nohir 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In Midva. Tualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Terajen jest in Karo Fortuna zvečer pa...
1: Čuki.

0: Virtual Kum. Anduh Nohih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In Midva. Aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Terajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa
1: Čuki.
0: Ping-pong.